urma, pebri pekemi guseda urma, guseda urma, guseda. Urma guseda urma, pebri pekemi guseda urma, guseda urma, guseda. Urma guseda urma, pebri pekemi guseda urma, guseda urma, guseda. Urma guseda urma.